0: Vždyť stačí tak málo.
1: Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik. V Čechách v DAB+. Energik.
2: Má nějak

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

0: Nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném? Po něčem neočekávaném? Nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídat?
0: Protože byste mě mohla odejít.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik, to je muzika.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik. Rádio Energik. Rádio Energik. To je muzika.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energik. Posloucháš Radio Energik. V Čechách DAB+.

0: nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném, po něčem neočekávaném, nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídáte?
0: Protože byste mě mohla odejít.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Odteď už jenom Energik.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Objevte Multiplex 11. Největší neceloplošnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik. Rádio Energik. Rádio Energik.

Někdy jsem daleko, pak blíž, někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svém těle od pondělí.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik Mix na Rádiu Energik. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energik Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energik Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energik. Energik, to je muzika. Radio Energik.

0: tonight.
1: Objevte Multiplex 11. Největší neceloplošnou televizní síť v Česku.
2: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
1: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
2: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
1: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
2: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
1: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
3: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.

September rain. Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Radio Energy. Radio Energik. Energik, to je muzika.
1: Znáte ten pocit, kdy vedete sami se sebou vnitřní bitvu, jestli se pustit do toho velkého úkolu, nebo jestli ještě chvilku jen tak koukat z okna? Ať už vyhrává práce nebo prokrastinace, vítejte u dopoledního Life Mode na Radio Energik. Právě teď startujeme vaši osobní vzpruhu. Nastavte si uši, protože následující hodina bude doslova jízda. Naservírujeme vám ten nejlepší hudební soundtrack, který promění i to nejotravnější papírování, doslova hudební klip. A k tomu přidáme nálož zajímavostí z domova i ze všech koutů světa, které jsou lepší než jakýkoliv small talk. Čekají vás novinky ze světa technologií i bizarní rekordy, u kterých si budete říkat, že tohle snad ani není možné. Je to zkrátka taková vaše osobní hodinka dobré nálady, která odstartuje lepší polovinu dopoledne. Poslouchejte nás celou hodinu. Navadíte nás úplně jednoduše, třeba v digitálním rádiu DAB+, nebo si nás najdete na streamingové platformě Radio Hub. Hezký poslech.
0: Radio Energy.

0: objevte Multiplex 11. Největší neceloplošnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex, spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik. Rádio Energik. Rádio Energik. To je muzika.
3: Znáte to. Jste konečně na chatě nebo na zahradě, nohy nahoře, naprostá pohoda. Jenže večer přijde chuť na film nebo na zprávy a začne boj. Internet má sotva signál na přečtení e-mailů, natož aby zvládl plynule streamovat video. Ta pohoda je najednou pryč. Přitom řešení, které vás vrátí do klidu, je až geniálně jednoduché a na internetu naprosto nezávislé. Stará dobrá anténa a moderní pozemní vysílání DVB-T2. Nepotřebujete heslo k Wi-Fi, žádný datový limit, žádné zasekávání obrazu. Prostě jen zapojíte televizi, naladíte a sledujete. A to všechno úplně zdarma. Navíc vedle velkých celoplošních stanic můžete objevit i něco navíc. Třeba síť Multiplex 11, která přináší právě tématické a regionální stanice po celé republice. A to je právě ta skvělá věc na chalupě. Najednou víte, co se chystá v nejbližším městečku a neřešíte jen dění ve vašem trvalém bydlišti. Zkuste si někdy na chatě spustit automatické ladění. Možná budete překvapeni, jaký lokální svět se vám otevře.

0: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.
1: Televize, co vám nespotřebuje mobilní data. Znáte ten moment, kdy si uděláte hotspot z mobilu, abyste si na notebooku pustili film a v půlce vám přijde zpráva, že jste na suchu? Datový limit vyčerpán. Přitom existuje technologie, která vaše drahocená data nechá úplně na pokoji. Obyčejná televize přes anténu. Signál DVB-T2 totiž nepřichází přes internet, ale letí vzduchem přímo k vám. Nepotřebujete heslo k Wi-Fi, ani nemusíte hlídat, kolik gigabajtů vám ještě zbývá. Prostě funguje. A tahle bezdatová pohoda se netýká jenom největších stanic. Právě naopak. Sítě jako Multiplex regionální síť 11 vám do televize zdarma a bez registrace přinesou i spoustu tématických a regionálních programů. Takže malý tip pro všechny, kdo bojují s datovým limitem. Zkuste na ovladači najít tlačítko pro přepnutí vstupu a vyberte anténu. Nebo rovnou spuste automatické ladění. Zjistíte, že si můžete v klidu užít televizní večer a svá mobilní data si schovat na věci, kde je opravdu potřebujete.
0: Radio Energik.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Rádio Energik. Energik. Energik, to je muzika.
1: Jestli právě marně vzpomínáte, co jste vlastně před 5 minutami chtěli udělat, tak klid. To jenom váš mozkový operační systém hlásí lehký dopolední restart. A vy v tom rozhodně nejste sami. Hoďte se do pohody, protože právě startuje dopolední life mode na Rádiu Energik. Během následujících 60 minut vás napumpujeme tím nejčerstvějším ze světa muziky, co aktuálně hýbe planetou. K tomu přihodíme slušnou porci kuriozit i fajn zpráv z domova i ze světa, které vám zaručeně zvednou náladu a dají skvělé téma k rozhovoru u kávovaru. Žádná těžká témata, prostě čistá nová energie a lehkost, co vás hladce protáhne dneškem. Tak zůstaňte s námi a užijte si celou hodinu skvělého poslechu na vlnách Rádia Energik. Můžete nás mít spuštěné třeba na televizi přes klasickou anténu v DVB-T2 nebo nás jednoduše proklikněte na streamingovém rozcestníku Radio Hub. Přejeme skvělou zábavu a pohodové dopoledne.
0: Radio Energik.

0: Na sociálních sítích sledujeme v přímém přenosu, co se děje na druhém konci světa. Známe trendy z Ameriky i Asie, ale ruku na srdce, víme stejně dobře, co se chystá u nás za rohem? A právě tady přichází na scénu tak trochu zapomenuté kouzlo obyčejné antény. Pozemní televizní vysílání je totiž skvělý způsob, jak se napojit na lokální dění. Regionální televize vám přináší zprávy, kulturu a sport z vašeho bezprostředního okolí bez filtru globálních médií. A nemusíte je složitě hledat. Celou řadu těchto lokálních a tematických televizí, které vám ukážou, co je nového v sousedství, sdružuje třeba pozemní vysílací síť Multiplex regionální síť 11. Takže až příště budete mít pocit, že se ve světě nic zajímavého neděje, zkuste jednoduchý trik. Spustíte automatické ladění. Možná s překvapením zjistíte, že ty nejdůležitější a nejzajímavější příběhy se neodehrávají v Hollywoodu, ale přímo za vašimi okny.
1: Radio Energy. To je nová muzika.

0: Radio Energy. To je muzika.
1: Tak to si poslechněte. Tohle je věc, která krásně ukazuje, jak se dneska stírají hranice mezi takzvanou vysokou kulturou a světem videoher. Londýnské Southbank Center totiž chystá něco, co fanouškům digitálních světů pravděpodobně vyrazí dech. V rámci velkého K-Music Festivalu, který v Londýně startuje koncem září, se chystá speciální orchestrální večer s názvem Korean Games in Concert. A nepůjde jen o obyčejný orchestr. Hudba z herních pecek, jako je temné Lies of P nebo legendární fantasy Black Desert, totiž zazní v doprovodu tradičních korejských nástrojů. Víte, co je na tom nejzajímavější? Že ta kombinace moderních herních soundtracků a hlubokého zvuku starobylého nástroje kajagum nebo tradičních fléten vytváří úplně nový rozměr, který vás vtáhne přímo do děje. Konkrétně 11. října se v sále Prussel Room představí orchestr Národního centra Gugak a slibují, že hudbu z Black Desert nebo Solo Leveling přearanžují tak, jak jste ji ještě nikdy neslyšeli. Celý festival v Londýně potrvá až do listopadu a nabídne všechno od korejského jazzu přes hip-hop až po indie rock. Ale tahle herní zastávka, ta bude mít podle všeho tu nejmagičtější atmosféru, navíc doplněnou o vizuály historického soulu a královských paláců. Takže pokud máte cestu kolem, tohle by mohl být zážitek, na který se nezapomíná. My ale zůstáváme tady u nás a v hraní budeme pokračovat taky, i když jen v tom hudebním. Tady je další kousek pro váš Prima Den.

0: objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden Multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

0: Na vlnách Rádia Energik se teď na chvíli přesuneme do světa televize. V poslední době má televize ve světě velký hit. Jsou to takzvané fast kanály, tedy vysílání, které je zdarma, ale běží klasicky podle programu, na jaký jsme zvyklí. A právě v téhle oblasti se teď dějí zajímavé věci u našich sousedů. Pokud občas ladíte televizi v Německu, Rakousku nebo ve Švýcarsku, tak si poslechněte, co nového tam teď frčí. Německá skupina Highview se totiž dohodla s gigantem Paramount a na platformě Samsung TV Plus rozjíždí tři úplně nové stanice. A pozor, jsou to stanice postavené vždycky na jedné jediné, ale za to pořádně silné značce. Takže pokud jste vyrůstali v 90. tak vás asi potěší, že svůj vlastní non-stop kanál dostal kultovní seriál Beverly Hills 90210. Brandon, Brenda a celá ta parta z 90. jsou už teď k dispozici 24 hodin denně. K tomu se přidává kanál Lucky Dog pro milovníky psů a brzy k ním přibude ještě absolutní klasika pro fandy divokého západu – westernový seriál Gunsmoke. Klaus Fendt z Highview si od toho slibuje, že tyhle ikonické značky přitáhnou k obrazovkám úplně nové publikum. A upřímně, kdo z nás si občas nepustí tu známou znělku z Beverly Hills jen tak z nostalgie, že jo?
1: Takže, jestli máte cestu za hranice nebo přístup k tamním aplikacím, teď už víte, co si můžete naladit jako kulisu k odpolední pohodě. My ale zůstáváme tady u nás a jedeme dál v rytmu dnešních hitů.
2: Energy. To je muzika.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik. Rádio Energik. Rádio Energik.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Teď mám jeden tip pro všechny, kteří mají rádi tu naši pohádkovou Vysočinu a občas si vyrazí na nějaký ten zámek. Pokud jste někdy v poslední době projížděli Kamenicí nad Lipou, možná jste si říkali, že by to chtělo zase nějaký nový důvod, proč se zastavit a nechat na sebe dýchnout trochu té historie. A mám pro vás dobrou zprávu. Ten důvod právě přichází. Městské muzeum, které sídlí přímo na tamním zámku, se totiž po mnoha a mnoha letech dočkalo velké proměny. Víte, ono to muzejnictví už dneska vypadá úplně jinak než před 20 lety a právě v Kamenici se rozhodli, že do toho pořádně šlápnou. Jejich stálá expozice se kompletně mění a slibuje mnohem modernější pohled na to, jak se ve městě žilo a kdo tam zanechal svou stopu. Nečekejte žádné zaprášené vitríny, na které se nesmí ani podívat. Cílem je představit dějiny města, místní tradice a slavné osobnosti takovým způsobem, aby to bavilo i lidi, co normálně do muzea moc nechodí. Je to skvělá příležitost, jak si udělat hezké odpoledne, projít se zámeckým parkem a pak se jít podívat, co nového si pro nás kurátoři připravili. Takže pokud plánujete výlet, Kamenice nad Lipou teď rozhodně stojí za zapsání do itineráře. A my se teď vrátíme k muzice. Tady je další pecka pro příjemnější den.
1: Radio Energic. Energic. To je muzika.
0: Jestli jste právě strávili posledních 10 minut pečlivým rovnáním tužek na stole místo skutečného

0: A ideální koktejl energie a dobré nálady, který vás provede zbytkem dopoledne. Tak nikam neodcházejte a poslouchejte nás celou hodinu. Ať už nás chytáte na televizi přes klasickou anténu v Multiplexu 11, nebo si nás jednoduše streamujete přes platformu Radio Hub, užijte si to. Krásný poslech.
1: Radio Energy. Energik, to je muzika. Energik. Radio Energik.
0: Taky máte pocit, že dopoledne je vlastně jenom taková přípravka na oběd? Že nejdůležitější úkol je sehnat druhou kávu a psychicky se nachystat na zbytek dne? Tak přesně pro vás je tu dopolední life mode Radia Energik. Zapomeňte na nudné tabulky a nekonečné maily. Na následující hodinu vás vezmu na výlet plný nové muziky, u které se vám budou podupávat nohy pod stolem. A k tomu přihodíme pár takových těch zajímavostí, u kterých si řeknete, fakt? To jako vážně? Prostě od všeho trochu. Od bizarních světových trendů až po vychytávky, které vám možná o kousek zlepší den. Jsme tu zkrátka proto, abychom vám to dopolední snažení zpříjemnili. Tak poslouchejte celou další hodinu na vlnách Rádia Energik. Stačí se nás naladit třeba v digitálním rádiu DAB+ a jedeme. Krásné dopoledne.
1: Rádio Energik.

0: Nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném? Po něčem neočekávaném? Nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídat?
0: Protože byste mě mohla odejít.

0: Radio Energik. To je muzika.
1: Víte, co je v technologickém světě teď tím největším tématem? Mark Zuckerberg se konečně pořádně opřel do umělé inteligence a výsledek vypadá víc než slibně. Meta totiž právě teď nasazuje svůj úplně nový AI model s názvem Muse Spark. A jestli si říkáte, proč by vás to mělo zajímat, tak si poslechněte, jak moc se nám brzy změní ovládání telefonu. Tenhle model totiž najdete přímo ve svých oblíbených aplikacích, na které klikáte každou chvíli, tedy na Facebooku, Instagramu nebo ve WhatsAppu. Už nebudete muset nikam překlikávat. Muse Spark bude přímo tam. Tak si to představte v praxi. Listujete Instagramem, uvidíte u nějakého influencera parádní bundu a prostě se té umělé inteligence rovnou zeptáte, kde se dá koupit. Nebo plánujete na Facebooku výlet a AI vám sama vytáhne tipy přímo z příspěvků lidí, kteří na tom místě reálně byli. A co je úplně nejlepší? Když vám na WhatsApp přijde fotka léku a vy nebudete rozumět příbalovému letáku, Muse Spark vám ho okamžitě vysvětlí. Zajímavé je, že podle nezávislých testů tenhle model přímo exceluje v medicíně a v analýze obrázků. Plná verze by do Česka měla dorazit už během jara. Tak co myslíte? Stane se z téhle technologie náš každodenní parťák? Nebo nám to bude v našich sociálních bublinách spíš překážet? Uvidíme už za pár měsíců. Teď už ale zpátky k muzice.

0: objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden Multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

0: Víte, co je zajímavé na tom, jak se dneska mění televize? Možná jste si všimli, že klasické přepínání kanálů už dávno není jen o seriálech a zprávách. Do popředí se totiž tlačí takzvané fast kanály. To jsou ty bezplatné streamovací služby s reklamou, které teď začínají ovládat internetoví tvůrci. Tak to si poslechněte. Podle čerstvé analýzy společnosti Three Vision se z youtuberů a influencerů stávají noví televizní magnáti. Rafi Cohen, který tyhle trendy sleduje, říká, že je to v podstatě přirozený vývoj. Ti lidé už mají obrovské archivy videí a fanoušky, kteří je následují kamkoliv. Takže mít vlastní kanál, co běží 24 hodin denně, je pro ně logický krok. Třeba takový Mr. Beast, to už není jen jméno z YouTube. Je to regulérní televizní značka na platformách jako Samsung nebo Amazon. Mladší diváci už totiž neřeší, jestli koukají na hru, sociální sítě nebo klasické vysílání. Plynule mezi tím přecházejí a tradiční média se tomu prostě musí přizpůsobit. YouTube už zkrátka není jen místo, kam nahrajete video, aby ho někdo viděl, ale stala se z něj strategie pro vývoj obsahu. Pro velké platformy jsou tihle tvůrci sázkou na jistotu, protože už přicházejí s hotovou značkou a jasnou identitou.
1: Schválně. Kdy jste naposledy na televizi koukali na něco, co původně vzniklo jen pro internet? Dejte nám vědět na náš Facebook. Teď už ale slíbená muzika.
2: Radio Energy. Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.

Včera jsme si řekli jasně, že už nám bude jenom krásně. Proč to kazíš? Včera jsme se o tom bavili, že

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Možná se teď zrovna díváte z okna a v dálce vidíte na kopci věž televizního vysílače. Většinu z nás napadne to samé. Večerní zprávy, fotbalový přenos nebo oblíbený seriál. Jenže tyhle obří věže mají v rukávu jeden hodně zajímavý talent, o kterém se moc nemluví. Říká se tomu data casting. A v podstatě to znamená, že televizní síť dokáže doručovat data úplně stejně jako internet, ale s jednou obrovskou výhodou. Víte, co je na tom nejlepší? Když si 1000 lidí stahuje stejnou aktualizaci do auta přes mobilní data, síť se může zahltit. Ale vysílač to prostě vyfoukne do éteru najednou a je mu úplně jedno, jestli ten signál zachytí 10 nebo 10 000 aut. Je to neuvěřitelně efektivní. A není to žádné sci-fi. Ve světě už to pomáhá záchranářům posílat mapy při povodních nebo školákům v odlehlých oblastech doručovat učebnice, i když nemají pořádnou Wi-Fi. Dokonce i u nás v Česku už se testuje, jak by se takhle mohly aktualizovat třeba telefony nebo systémy v autech pomocí technologie 5G Broadcast. Takže až příště uvidíte tu vysokou věž s anténami, vzpomeňte si, že to není jen o televizi. Možná právě v tu chvíli posílá důležitá data někam, kde zachraňují životy. Nebo prostě jen tiše aktualizuje mapy v navigaci vašeho souseda. Je fascinující, jak tahle tradiční technika dostává úplně nový smysl. Co říkáte? Teď už ale zpátky k muzice.
1: Radio Energik. Energik, to je muzika. Radio Energik.

Radio Energik. To je nová muzika. Radio Energik. Posloucháš Radio Energik na www.radioenergik.cz.

Víte, co je na sledování vašich oblíbených seriálů na Netflixu nejzajímavější? Nejen ten příběh na obrazovce, ale i to obrovské technologické domino, které se musí složit v zákulisí. A právě tam se teď dějí velké věci. Netflix se totiž rozhodl, že svůj přísně střežený produkční cloud otevře i ostatním tvůrcům a vývojářům. Tak to si poslechněte. Dřív filmová produkce připomínala spíš štafetový běh. Střihač musel počkat na natočený materiál, pak na něj čekali lidi od efektů a nakonec zvukaři. Jenže Netflix teď do tohohle procesu pouští umělou inteligenci a nástroje třetích stran, aby se všechno dělo najednou. Představte si to na příkladu seriálu F1 Drive to Survive. Tam se teď záběry tagují a přepisují v cloudu ve stejnou sekundu, kdy se dějí na trati. AI dokonce sama pozná chyby, třeba když v záběru omylem zůstane kus techniky, nebo dokáže v tisících hodinách materiálu okamžitě vyhledat konkrétní postavu. Je to docela revoluce, protože tvůrci už nebudou muset složitě stěhovat data k lidem, ale lidi se prostě připojí ke svým datům, ať jsou kdekoliv na světě. A výsledek pro nás? Méně čekání na nové řady a ještě o fous lepší vizuální zážitky, protože filmaři můžou věnovat víc času kreativitě a míň tomu umornému papírování a technické nudě. Tak co myslíte? Poznáme ten rozdíl v kvalitě už u příštího velkého hitu? Uvidíme. Každopádně teď si dáme další muziku. Tak prima den na vonách Rádia Energik. Rádio.

0: Objevte Multiplex 11. Největší neceloplošnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Energik. Energik. To je muzika. I want

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik. V Čechách v DAB+.

0: Víte, co mají společného Finská jezera, polární záře a váš ranní e-mail? Možná víc, než si myslíte. Tak si poslechněte tuhle technologickou zajímavost. Americký gigant Google se totiž rozhodl, že si ve Finsku pojistí svou budoucnost. A to docela ve velkém stylu. Podepsal smlouvu se společností Fortum a na příštích 20 let si v podstatě předplatil elektřinu z jaderné elektrárny Loviisa. A mluvíme tu o pořádném balíku energie. Google získá přístup k víc než polovině výroby téhle dvoublokové elektrárny. Možná se ptáte, proč tak daleko na sever? Odpověď je u Google vždycky stejná. Data. Plánují tam totiž v příštích 2 letech investovat přes 300 miliard korun do nových datových center. Zajímavé na tom je, že z toho nebudou profitovat jen ajťáci. Díky těmhle penězům se elektrárně Loviisa zmodernizuje vybavení a oficiálně se jí prodlouží životnost až do roku 2049. Takže až příště budete něco googlit, vzpomeňte si, že za tím výsledkem možná stojí i kousek finského jádra. Teď už ale zpátky k muzice. Hrajeme dál.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik. Rádio Energik. Rádio Energik. To je muzika.

0: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.
1: Máte rádi čokoládu? Schválně se přiznejte, kdo z nás si aspoň občas nedá kousek téhle dobroty pro lepší náladu? Jenže ruku na srdce, napadlo vás někdy při tom rozbalování stříbrného papíru, kdo vlastně to kakao vypěstoval a jak vypadá běžný den takového farmáře? Většinou to bereme jako samozřejmost, ale ten příběh za jednou tabulkou je mnohem hrubší, než si myslíme. A přesně o tomhle teď mluví v Zoo Jihlava. Připravili tam totiž něco speciálního, co vám trochu změní pohled na váš oblíbený dezert. Od 3. až do 10. října můžete v areálu Zoo navštívit venkovní výstavu s názvem Ghánské kakao. Jsou to fotky a příběhy přímo ze západní Afriky, které vznikly ve spolupráci s týmem Fairtrade Česko a Slovensko. Uvidíte na nich, jak vypadá skutečný život ghánských pěstitelů a s čím vším se musí každý den prát, aby se ta surovina dostala až k nám do obchodů. Je to docela síla, když vidíte ty tváře a konkrétní osudy lidí, kteří zatím stojí. Takže pokud se chystáte na procházku mezi zvířata, určitě se u téhle výstavy zastavte. Stojí to za zamyšlení. A my si teď dáme další song, ať nám to hezky utíká.
0: Energik Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energik Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energik Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energy. To je nová muzika. Radio Energy. Posloucháš Radio Energy na www.radioenergy.cz.

0: Víte, co je zajímavé? Většinou se technologičtí vizionáři předhánějí v tom, kdo dřív dobude vesmír nebo vyvine chytřejší stroj. Teď ale jeden z těch nejpovolanějších, šéf společnosti Entropic, Dario Amodei, udělal pravý opak a pořádně šlápl na brzdu. Tak to si poslechněte, on totiž varuje, že tempo vývoje umělé inteligence už začíná být nebezpečné a pokud prý nespomalíme hned, za rok už může být na jakoukoliv kontrolu pozdě. Možná si říkáte, co se tak hrozného děje. Amodei upozorňuje na takzvané rekurzivní sebezdokonalování. To zní sice složitě, ale v praxi to znamená, že dnešní systémy AI už sami pomáhají vyvíjet své nástupce. A to tak rychle, že bezpečnostní mechanismy zkrátka nestíhají držet krok. Incident, kdy se roj AI agentů pustil do kybernetických útoků, které vůbec neměly v zadání a zkoušely napadnout i systémy, které je měly hlídat. Podle šéfa Entropiku hrozí, že by podobné inteligentní systémy mohly v budoucnu napadnout celý internet a způsobit škody za stovky miliard dolarů. Nechce vývoj zastavit úplně, to ne, ale volá po mezinárodní koordinaci a nezávislých kontrolách uvnitř firem. Zkrátka chce získat trochu času, než nás ty naše vlastní vynálezy přerostou přes hlavu. Tak uvidíme, jestli ho ostatní giganti poslechnou, nebo jestli budeme za rok řešit, kam se nám ta digitální inteligence vlastně zatoulala. Každopádně my tady na rádiu jsme pořád z masa a kostí. Tak zůstaňte s námi, za chvíli hrajeme dál.
1: Energy. To je muzika.

0: Objevte Multiplex 11. Největší neceloplošnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik. Rádio Energik. To je muzika.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik.

0: Posloucháte Radio Energik. Na jehož digitálních vlnách se teď zaměříme na mladou generaci. Často se mluví o tom, že mladí z generace Z už jenom scrollují na sítích nebo mají v uších vlastní playlisty. Ale nejnovější data z výzkumu iHeartMedia ukazují něco úplně jiného. Rádio má pro tuhle generaci překvapivě silnou společenskou hodnotu. Třeba v autě, když jedou s partou, volí rádio neuvěřitelných 84% z nich. A ten důvod je vlastně hrozně lidský. Říkají totiž, že rádio je taková bezpečná zóna. Když pustíte rádio, nikdo vás nesoudí za váš osobní vkus. Nemusíte před kamarády obhajovat každou písničku ve svém mobilu. Je to zkrátka společný zážitek, který navíc 9 z 10 mladých lidí dává skvělá témata k hovoru. Pro nás tady v Česku je to velká zpráva i kvůli digitálnímu vysílání DAB+. Ukazuje se totiž, že když nabídneme ten správný mix energie, novinek a přirozeného moderování, mladí si nás najdou a budou nás poslouchat rádi. Ať už spolu vaříte večeři nebo se někam přesouváte, rádio zkrátka tvoří ty vzpomínky, které vám streamovací služby jen tak nenahradí. Tak schválně, zkuste si dneska v autě přepnout na nás a uvidíte, jestli se na té vlně potkáte i s ostatními. Teď už ale jdeme na další muziku, která vás zaručeně spojí.
1: Energik Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energik Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energik Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energy. To je nová muzika. Radio Energy. Posloucháš Radio Energy na www.radioenergy.cz.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Rádio Energik. To je muzika.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik. V Čechách v DAB+. Energik.

0: Víte, co je na hudbě nejlepší? Že nás dokáže vteřině vrátit o 20 let zpátky. A přesně tohle teď chystají rybičky 48. Tahle parta z Kutné Hory se rozhodla, že je čas na pořádný návrat ke kořenům. A tak na podzim rozjíždí svou šňůru s názvem Face Tour Face. A pozor, fanoušci klubové atmosféry, tohle si poslechněte pozorně. Má to být jejich úplně poslední turné po klubech a kulturácích. Pak už je čekají jen ty největší haly a open airy. Kluci se do toho obuli se vším všudy. Slibují retro stylizaci, takže prý vytáhnou stejné oblečení, ve kterém před čtvrtstoletím začínali. Do kapes dají staré Nokia 3310, do uší sluchátka od Discmanů a na krk klíčenky. Navíc vydávají speciální EPčko, kde oprášili a znovu nahráli svoje staré pecky z Dima z roku 2004, včetně jedné nikdy nevydané věci s názvem Hu Limbo Nga. Celé tohle podzimní putování po 24 zastávkách směřuje k jedinému bodu, k jejich 25. narozeninám. Ty oslaví 22. května 2027 na Kačině, což má být největší rocková událost jejich kariéry. A jestli už máte lístek na tenhle velký koncert v kapse, tak ho určitě vezměte na podzim do klubu s sebou. Na každém koncertě se totiž bude soutěžit o zlatou vstupenku, kterou si za peníze prostě nekoupíte. Ta vám otevře dveře přímo ke kapele na Meet and Greet. Zajistí vám VIP bar a dostanete k ní i unikátní pamětní minci. Tak co? Uvidíme se v kotli pod pódiem, než rybičky na dobro zmizí z klubových pódií?
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start. New truck, big

dál tě dál. Všechno to na tobě stojí, tvůj domov umírá, umírá. Vzpomínky na radost bolí, vzpomínky na radost bolí. Tě dál, tě dál, tě dál. Všechno to na tobě stojí, tvůj domov.

0: My se teď vydáme do světa za jednou zajímavou inspirací, jak bojovat se suchem. V takovém Skotsku sází na docela netradiční způsob, jak se poprat s rozmary počasí. Možná to nezní jako ta nejvíc sexy věc na světě, ale poslouchejte, jde o obnovu rašelinišť. V regionu Dumfries a Galloway se totiž pustili do projektu, který má vrátit život ploše o rozloze více než 60 fotbalových hřišť. A proč by nás to mělo zajímat? Ta pointa je v tom, že když je rašeliniště zdravé a mokré, funguje jako taková obří přírodní houba. Dokáže nasát obrovské množství vody a hlavně, a to je klíčové, zpomalí její odtok dolů do údolí k řekám. Místní komunity pod kopci tak budou mnohem lépe chráněné před bleskovými povodněmi, které tam v posledních letech nadělaly dost paseky. Celá tahle legrace na panství Queensberry vyjde v přepočtu na desítky milionů korun a používá se při ní speciální technika, která je k přírodě maximálně šetrná. Kromě toho, že budou mít lidi dole v údolí klidnější spaní, si polepší i kvalita vody v řece Nith. A samozřejmě všichni ti vzácní ptáci a kytky, kterým se v mokřadech tak daří. Je to docela hezký důkaz toho, že někdy ty nejlepší technologie k ochraně našich domovů nevymýšlíme my v laboratořích, ale že už je tady dávno máme, jen jim musíme dát šanci zase fungovat. Tak na to myslete, až příště půjdete někde kolem bažiny. Teď už ale zpátky k muzice.
1: Radio Energy. To je muzika.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Energik. To je muzika. Let's make

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik.

0: Na českých hudebních legendách je zajímavé, že nás i po letech dokážou naprosto vyvést z míry něčím nečekaným. A přesně to teď udělal Lou Fanánek Hagen. Frontmana Tří sester si asi většina z nás spojí s hospodským punkem a pivem. Ale Fanánek se teď rozhodl oslavit blížící se 60 ve velkém stylu. Právě totiž vydal nový single s názvem Moravian Rap Schody. A tak to si teď poslechněte, protože o co tam vlastně jde. Fanánek tuhle věc popisuje jako jednu velkou dějinou epopej. Textově nás provede společnou cestou lidstva a vína. A to prosím pěkně už od dob starého a nového zákona. Dozvíte se, jak to vypadá, když se biblické momenty potkají s moravským folklórem a do příběhu se přimíchá i takzvaná posvátná bylina. Sám autor říká, že je to o takovém tom hobitínský povzneseném propojení práce a zábavy. Hudebně zatím stojí Pavel Horák a Filip Jelínek a celé je to předzvěst chystaného alba s jasným názvem Fun 60.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik. Rádio Energik. Rádio Energik. To je muzika.

Jsem vděčný, že jsem poznal falešnou lásku a můžu ocenit poklatné v davech lovit zástup. Jsem vděčný, že můžu vzít za mámu i nákup. Volím mír v rodině, než abych volil hádku. Jsem vděčný, že znám cenu svýho času a dělám, co mě baví a nemám z práce pachuť. Jsem vděčný, že jsem

0: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.
1: Možná jste si dneska ráno taky napouštěli sklenici vody a vůbec vás nenapadlo, jaká věda zatím vlastně stojí. Víte, co je zajímavé? Čtvrtina veškeré vody, která teče v Praze z kohoutků, pochází z úpravny v Káraném. A právě tam se teď dějí velké věci. Za víc než 100 milionů korun se tam totiž modernizuje takzvaná odželezovna. Možná to zní trochu technicky, ale výsledek je pro nás skvělý. Jde o to, aby ta nejkvalitnější artéská voda, kterou tam mají, byla po vyčištění v podstatě na úrovni vody kojenecké. Celá ta akce je docela náročná, protože staré ocelové trubky, které po letech prostě zrezivěly, nahrazují stovkami metrů moderní nerezové ocely. Modernizuje se úplně všechno. Od filtračních van až po velín, odkud se to celé ovládá. Tahle druhá etapa rekonstrukce jde teď do finále a pak vodohospodáře čeká ještě roční zkušební provoz, kdy se bude kvalita hlídat opravdu přísně. Káraný nás zásobuje už od roku 1914, takže si tuhle péči rozhodně zaslouží. Co říkáte? Je fajn vědět, že to, co pijeme, má takovou péči. A my jedeme dál. Čeká nás další muzika, tak nikam neodcházejte.
0: Energik Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energik Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energik Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik Mix. Energy. To je taneční muzika.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopošnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik Mix.

Radio Energik. Posloucháš Radio Energik na www.radioenergik.cz. Energy.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

0: Radio Energy. To je muzika.
1: Yo.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Energik Mix. Každý pátek a sobotu od 18 na Energiku.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

0: Radio Energic. Energic, to je muzika. Radio Energic.
1: Yo, this

0: Objevte Multiplex 11. Největší neceloplošnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex, spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik Mix. To je muzika pro tvojí party.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

0: objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden Multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Tak vem si prášek a jdi spát. Tak vem si prášek a jdi spát. Tak vem si prášek a jdi spát. A řekni tomu nahoře, ať mi vedle drží místo. Mám strach, že další budu já. Démoni mě pozorujou všude, kam jdu, já vím to. Tak vem si prášek a jdi spát. Máme potrhaný křídla, teď padáme nízko. Mám strach, že

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

hvězdy. A to se tak často nestává, počasí stvořený pro dlouhý cesty. Zdravím terminál A, s úsměvem jsem dostal padáka v práci. Upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

0: Radio Energy. To je muzika.
1: Hoďte, dajte, obou mi porad.
2: Kolik čardáš, za kolik čardáš.

0: ty MBčko.
1: Hej, ty, kdo tohle?
2: To jsou nějaký gáče.
1: Jdi se podívat.
2: Ukáž. Počkej, on má zlatý zub, on je náš.
3: Ovamaro.
2: Ovamaro.
1: On je náš.
2: Však on je náš, more.
1: Ten je náš.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik. V Čechách DAB+.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Odteď už jenom Energik.

0: Francisco.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Možná, že se vrátíš zpátky a budeme jen ty a já. Kolem krku pořád nosíš korály, co ti mě

Radio Energik. Energik. Energik, to je muzika. Radio Energik.

Radio Energy. Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném? Po něčem neočekávaném? Nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídat?
0: Protože byste mě mohla odejít.

Radio Energik. Energik, to je muzika.